0: chlapec.
1: No jistě, že... no, já taky, tak si budem rozumět, že?
0: Snad se nebude hněvat. Musí pochopit, že my československé ženy nevstaneme jako jen tak z pouhého rozmaru. Ach, Neapoli, Neapoli. Válem si mi popletla hlavu.
1: No, vidíte to, a je to v pořádku, já vám vemu kufíček, musíme na nádraží, aby nám to neujelo.
0: Prosím vás, a co ten chlapec? Řekl jste mu?
1: Jo, ten už pádí zpátky do hotelu.
0: Maria, jak to přijal?
1: Správně, abych zapomněl, úplně mám u vás 300 lir. A přijal je ochotně, no samozřejmě.
0: Jak to, ale vršel jako...
1: Jo, počkejte, já se vám to... Podívejte se, Jiřinko. No. Vy jste se na něj usmála, když vám pomáhal s těma kuframa z liftu, víte?
0: No, usmála.
1: Usmála. Tak to... S takovým jako příslibem, jo?
0: Ale
1: no, usmála jste se.
0: Jsem se, no.
1: No. A on čekal porád ještě na tu zéra. Andiamo, signorina.
2: Co je do panny, když má co panny? Kluky vábí, dnes jen žáby ondulovaný. Zpředu, ze zadu, jsou jak z vejkladu. Srdce mi měkne, jak jsou pěkné v tom svým mikádu. Proto taky přirozeně vlásenka.

papil in mizera. Frýzer dovede se nobl chovat, bude česat tě a ondulovat. Každej den ti dopřeje, ondula si zvoleje.

0: zající jen do zrzava,
1: pak je týden do zlata
0: a potom plešata. Holka, vem si frizéra.
1: Frizéra?
0: Třeba byl i mizéra.
1: Mizéra?

0: si zvoleje.
1: Zvoleje?
0: Na farmí ti z lásky tvář, ti v lásky ti
1: já. To dneska moje je.
2: Poznamenejte si tajemníku. Především snížit výdaje. Oni naši páni herci jsou náramně důslední, když jim to přináší prospěch. Když mají v roli poznámku jí kuře, tak si myslí, že musí dostat na stůl grilované kuřátečko a hlavně teplé a čerstvé. Když mají v roli poznámku pije šampaňské, chtěli by hned nejlepší značku. Když se má ovšem někdo z nich na jevišti zastřelit, to se tedy neodbouchne. Ačkoliv by to mnohdy byla úleva pro mě i obecně.
3: Pardon, pane řediteli, já si myslím, že to by chtělo nové talenty, nezatížené, že?
2: Jo, počkejte ještě, když jsme u toho střílení. Při včerejším představení rybníkáře Kuby pan Moutelík si zapomněl v rekvizitárně pistoli a střílel svého partnera na jevišti plnicím perem. Uděluji mu 100 korun pokuty.
3: Ano, prosím, znamenám si, vážený pan řediteli, ještě něco?
2: To bychom snad měli. Jo, co ta nová adeptka, co se u nás uchází, co je to zač?
3: Kus.
2: Já. Tak mě s ní nechtělo samotě, já si vyzkouším. Nepotřebovali bychom ovšem spíš milovníka a mám málo času.
3: Pane řediteli, když já vám něco doporučím, všema deseti.
2: No, tak sebou, hoďte, já vám věřím. Hoďte sebou.
4: Lili. Co má?
1: Lilian Tvarohová.
5: Já jsem tady.
2: Vítám vás. Vítám vás nejzračně. Můžete si klidně vzít brejna, mě to nevadí.
1: Mě to taky nevadí. Já mám totiž jen jedno.
2: Co?
1: Jedno mínus.
2: A tak. A to dovolíte. Dovolíte, abych...
1: Já vám dovolím všechno.
2: Myslel jsem takhle jemně na nosánek. A podívejte se teď na mě, není to takhle hezčí?
1: No, ani bych neřekla. Víte, že takhle vypadáte mladší?
2: Lichotice, prosím. Pardon. Jo, takže vy se slečnou... Prosím jen si, odložte, poslušte si. Vy se u nás ucházíte o angažmá, že ano? Nože, jak pak s vámi, stále svobodná?
1: Ano. Sice jsem se již několikrát mohla probdat se veliké lásky, ale on jaksi nebyl.
2: Nebyl to ten pravý?
1: Ne, dost bohatý.
2: Nuže stečno, koho pak vy pokládáte v současné době za největšího herce či herečku?
1: No tak to je dost těžké, že? Ono je nás hodně.
2: Myslím? Mám tady o vás zprávu z ochotnického spolku o vaší umělecké činnosti. Píši tady, hrála u nás...
1: Ne, u nás jsem nehrála.
2: Tedy u nich.
1: Jo, u nich jsem hrála.
2: Roxanu, Julii a Biliár. Biliár nejlíp. Je divné, jak mi to vysvětlíte.
1: Biliár. A jak, jo, no to je na snadě. Můj otec vyráběl tága. Tágařství.
2: To je velmi zajímavé. No, tak slečno, abychom přešli přímo k věci.
1: Ano, ano, prosím, prosím.
2: Můžete mě ukázat něco ze svého repertoáru?
1: Ale velice ráda, já jsem dokonce jeden zajímavý kousek napsala.
2: Vy sama?
1: Sama. Je to o vášni. Víte, co tě myslím, ne?
2: Ano, snažím se vzpomenout. No, tak prosím,
1: Ne, já právě jsem vám chtěla říct takovou malinkou drobnost, že můj partner onemocněl. Víte,
2: no nevadí, tak to necháme na Inzi.
1: Ne, já velice ráda obě dvě role zahraji sama. Ovšem, že je to trochu fantazie. Vaší?
2: Nesnažím se.
1: Tak jsme v lese.
2: Prosím vás, jste nezaložila.
1: No, a tu kos šibalsky pípne. Dáme žlůva. Žlůvne. Žlův. Vědavčí. Cítíte to?
2: Co? Nevějte tomu, prosím.
1: Na lavičce u tůňky sedí kdo?
2: Budík.
1: Tam sedím já.
2: Tak ví.
1: A jen tak v košilce.
2: Abyste se nám nenastydla.
1: Já jsem utekla z ústavu.
2: Dívčího. Chci vidět umění.
1: Vaše... Nedockavce. Já jako sedím jo, na té lavičce a pode mnou takhle ze spoda klečí partnera a říká, slečno, jste první žena, kterou miluju. A já takhle sedím, neřeknu nic,
2: jo.
1: Jen se takhle koukám
2: jo.
1: A myslím si, zase začátečník. Já mám ve výrazu. Toho začátečníka, víte? Já mluvím jenom očima. Chápete to? V tom je půvab té role. Očima.
2: No, snažím se to pochopit. No, ale nevím. Pokračujte.
1: Tak to zase klečí ten partner. Chvíle pauzy. Jo. A on říká, slečno, první láska je tak báječná. A já zase
2: takhle. To je milovník. To byste potřebovali.
1: Já zase takhle. Jo? Nic neříkám.
2: Jo.
1: Zase mám prýma výraz a myslím si, hergot chlape, s tebou by to mohlo být pěkný. A to jenom očima. Já furt mlčím, ne?
2: A řeknete vy vůbec nic?
1: Ne! Furt mluví ten můj partner, víte? On je takový ukecan. On je dobrý dále. Zrovna tak, jako ty dnešní mladí kluci. Povídaj. A je. No. Rozuměl, víte?
2: No. Ona nám hodina už taky hezky pokročila a já mám dole rozdělanou Marišu. Nemohli bychom tak být trochu hopem?
1: Ale jo, panoši, já bych mohla, že? Já, jak jsem vás zajisté už jste pochopil, že já mám roli postavenou, teda já říkám všechno očima, že jo? Ovšem já nemůžu od toho krásného partnera. Ten má to vrchol svý role. No, on se měte se... takhle klečí, jo? Kouká se na mě už trošku, no, hladově jako... Kokr Španěl na bažanu. Víte? Teď je takhle a říká, slečno, rád bych pro vás udělal nějaký hrdinský čin a mlátí se do hrudu. A tamhle někde, podívejte se tamhle.
2: Co je?
1: Tam je jako hráz, víte? Tamhle, jo, kde se vzal? Tu se vzal.
2: Hajnej.
1: Ale ne, nechte mě, hajnej. Tam jde takovej jako chuligán. Špinavej. Odporný chlap. Hrgo, to byste mohl hrát vy. To je lehká role. On jsme jenom po pomoc, víte? Tak protože to je můj partner. Rozumíte? On takhle popadne. Takhle mu to protáhne. Takhle vázi, tady na ochryto. Ty, uličníku. Ty budeš svádět holky z internátu a navízet tím neskličením. Cukrátka. Vy jste se vžil, ovšem. Ale... No a teď ale ten partner, tak znovu říká, ty budeš svádět i tu tam nezkušenou dívčinu, jo? Pomenu, já to
2: patřím. Ty to zlovo, to je, milý, prosím tě.
4: uchrtni se. On tady, pan ředitel, když vidí mladou holku, tak neví, co se s ním děje. Co blbnete? Ne, ne, to stačí. Člověči, co by mě, vemte papír, hoďte ho do mašiny a pište.
1: Ale pane ředitel, to není konec ještě.
4: Ne, mě to stačí. Pište. Pište, návrh smlouvy o angažmá.
1: Ježišmarja. Karle, už ty by mě, pane řidiči, chcete angažovat, bo jen tak?
4: Ne, vás nikdy, no vy si klidně mečte dál, no jo, ale toho vašeho partnera, milovníka, beru od rodiny, potřebuju Francka, máme ho!
1: Karle, já jsem seš to, a kvůli tomu jsem odešla. Odpočte!

0: Alfrede?
1: Hmm?
0: Alfrede, mně se stalo něco strašného.
1: No to je strašný.
0: No tak prosím tebe, nespí. Mně se opravdu stalo něco strašného.
1: A co, žlučník zase směl záchod nebo co?
0: Ale ne, já jsem ztratila peníze.
1: Co?
0: No.
1: A kolik?
0: 200.
1: 200?
0: Já bych ti úplně brečela.
1: No. Za to si toho tak koupíme. Ty ztratíš 200 no. A jak se ti to vůbec stalo?
0: To právě nevím. Já, než jsem šla z domova, tak jsem si vyndala z portmonky peníze na nákup, rozumíš? A portmonku jsem si dala do tašky.
1: Proč do tašky?
0: No co proč? No tak to dělám vždycky tak.
1: No pak se ovšem není
0: už. Prosím tebe, no a teď se vrátím a portmonka je fuč. To mi asi někdo z té tašky vytáh.
1: Asi.
0: Asi, no.
1: No to určitě.
0: No já to určitě, když je pryč.
1: No to určitě, protože já ti říkám pořád, že tobě jednou sundá někde v kabát a ty o tom vůbec nebudeš vědět. Protože jsi furt někde v luftě. Ty chodíš jako náměstíčná, no prosím, tady to je. Věřte, jsou fuč, prosím tě, nech mě.
0: Tak už mi to nevyčítej, no. Ty, mě to mrzí víc než tebe.
1: Co? Ne. Ono tě to mrzí. Ale to se podívej, ono jí to mrzí, takže vlastně já teď mám být dojatej, že tady nespíváš a nejodluješ, že jo, že tě to mrzí.
0: Jsem si mohla myslet.
1: Nech to prosím tě být, vem si svoje.
0: Že já, pitomá, jsem nemlčela. Nemusela jsem ti říct vůbec nic.
1: No, to bys nám někdy stopky vrátili, no.
0: A jako husa ve svý naivnosti ti všechno přiznám.
1: V čem?
0: Co v čem?
1: V naivnosti. No, tohle ohromná naivnost. Za 200, tak já bych chtěl být naivní furt. A říkáš husa, tam ještě chybí nějaký přídavný jméno, miláčku.
0: Prosím tebe, nešil, no, tak jsem ztratila 200, no.
1: No to je ti málo, ztratila 200,
0: no. Jednou v životě ztratím portmonku a... kdybych si zlomila nohu, já tak by to snad bylo horší, ne?
1: Co by na tom bylo horšího?
0: Co?
1: No.
0: Za noha.
1: No to noha.
0: No to bys ovšem takhle nevyváděl, víc?
1: No proč bych taky vyváděl?
0: No samozřejmě, protože by to byla moje noha,
1: ne, no ne, ty si někde v samoobsluze zlomíš moji nohu, jaká je v tom logika, prosím tě?
0: Ty jsi ale vtipnej zase, no to je
1: vtipnej. Kdyby si zlomila nohu, tak jednak vytírají do sádry, to by bylo zadarmo a taky nakrátko. Jenomže když ztratíš 200, tak jsou jednou pro vždycky puč.
0: No,
1: to je ten rozdíl mezi no.
0: Jako by se tobě něco takového stát nemohlo. Na tvým místě bych mluvila nejmín, na tvým místě bych radši mlčela.
1: No je, a už jsme doma, a už je to tady. Ona se ztratí portmonka, dokonce s penězma, ale ono se bude mluvit o mně. Oni se teď budou vytahovat moje chyby, že jo? No tak prosím, posluš si.
0: A ono se je snad bez chyb.
1: To já neříkám.
0: No, tak.
1: Ale ono, i kdyby se bylo bez chyb, tak ono už by se na mě něco našlo, že jo? Ono už by se něco vytáhlo, prosím, ale
0: posluš si, já jsem zvědav. No tak ono by se nemuselo chodit
1: tak daleko, že? Já jsem zvědav, no prosím.

0: Například?
1: Například před týdnem se nechal v restauraci zapalovat.
0: Naštěstí tvůj.
1: Sprosťáku. A před měsícem se, pokud vím, hledala občanka.
0: Občanka, ale občanka se našla, jenže 200 korun je jednou pro vždycky, včuru ti povídám.
1: Pokavaj si pamatuju, tak včera se nechal na ulici stát. Auták.
0: Včera, on se tam nechává tý stát furt, víš?
1: Ovšem, nezamčej.
2: No, je. Teď, kdyby ses viděla. No to je ohromný. A jakou máš fantazii. No prosím, pokračuj. Já jsem ohromně zvědavý. Já se nestačím divit, když se na tebe
1: koukám. To snad stačí, ne?
2: Co?
1: Totiž, kdyby se ztratil ten auták, tak by bylo 40 tisíc v tahu. No, a vyčítala jsem ti to. Ani slovo. Ale hlavně, že se tu kvůli mizerným dvou
2: Žve! Co? Žve! Ono se tady žve.
3: Žve.
2: Tady se žve.
3: Jo.
2: No to je zajímavý, já jsem zatím nic takového neslyšel. Ale aby ti to nemrzelo, tak se může žvat. A kvůli mizerným dvěma stovkám říkáš?
1: No to jsem neřekla.
2: Ty jsi řekla mizerný dvě stovky.
1: Mizerný se neřekla.
2: Já jsem to dobře slyšel, nezapírej to.
1: Neřekla.
2: Víš, jaký to jsou dneska peníze dvě stovky? Víš, jak já se musím na dvě stovky nadřít? Když dvěma stovkama dneska vyjdeš do obchodu, tak si můžeš za dvě stovky na v jakékoliv velikosti. A pět někdy navučit se.
1: Fajn, tak aby si mi ty dvě stovky nevyčítal. Aby si o ten mamon zbytečný nepřišel. Jo, tak počkej, já ti ukážu.
0: Co chceš dělat?
1: Počkej.
0: Co chceš dělat?
1: Počkej, to budeš koukat.
0: Počkej, neotvírat ten nábytek, nikdo se zničí.
1: Půjdu a prodám ten starý náramek od mámy.
0: No to tě nesmí ovšem ani napadnout.
1: No to je náramek od mojí maminky.
0: To je od tvojí maminky, ale tady, co by maminka řekla, že byste náramek. Povídám, to tě nesmí ani napadnout.
1: Klidně ho.
0: Je to však.
1: Mně je to všechno jedno. Já ho klidně střelím.
0: Prosím.
1: Klidně ho střelím.
0: Prosím. Prosím, chytrá seš na to dost.
1: Ježišmarja, kde je ten náramek?
0: Je, takže my bychom ztratili snad i ten náramek, že jo?
1: Prosím, tohle tady,
0: tak mi ho ukaž.
1: No tak mi ho ukaž.
0: To jsem teda
1: vědět. Protože ty máš takovýhle, Ježišmarja. Ježiši Kriste, portmonka.
0: Jaká portmonka?
1: Jaká portmonka, no portmonka, no. No. A v ní jsou ty dvě stopky, takže já jsem vlastně měla celou tu dobu to portmoku v zásuvce, vidíš to? Vidíš to?
0: No to vidím.
1: No.
0: Takže stejně, kdyby ty máš tohle portmoku, tohle to v tomhle tomu, ty o tom vůbec nevíš.
1: No, takže se vlastně vůbec nic nestalo. No.
0: Co?
1: Co?
0: Co jsi to řekl?
1: Nic.
0: Že se nic nestalo?
1: No tak to.
0: A to, že místo odpočinku já mám nervy v kýblu, to je ti fuk, že jo?

0: Alfrede.
1: Ahoj, kočička.
0: Alfrede, já jsem... Mně se stalo něco strašného.
1: Co? Aha, co by se tobě asi tak mohlo stát strašného? Nechceš mě říct?
0: Ty mi budeš určitě hrozně nadávat.
1: Já? Co pak už jsem nikdy nadával? Prosím,
0: ne. Ne, budeš. Já totiž... Já...
1: Co je to? Proč pláčeš, po tom, co se ti stalo? No co? No tak mi to pověz. No tak mi to prosím tě pověz. Já jsem tě přece ještě nikdy neukous nos, nebo ukous.
0: Já buchu.
1: No teď já nevím zase nic, já ti nerozumím. Co jsi ztratila?
0: Že jsem ztratila portmonku i s penězma.
1: Vy tomu pláčeš. Portmonku i s penězma, no. To jsi tam měla jistě pár drobnejch, viď? No.
0: Právě to.
1: Co? No kolik? 20?
0: 120.
1: Prosím, 120 korun si vlít. Při čem si dáváš peníze? No. Co se dá dělat, to se může stát každému.
0: No, ty jsi tak hodný. Alfrede, ty jsi tak hodný.
1: No proč, říkám, to se může stát každému. No, dobrý šastr.
0: No, to bylo 200.
1: No, 200.
0: Počkej.
1: Agresivně, anebo? No tak 200 korun, to jsou peníze, ale... Jak se říká, život dal, život vzal, horší by bylo, kdyby si zlomila nohu.
0: Že jo,
1: no.
0: Alfrede, mě to stydět strašně mrzí.
1: Ale takhle přece nemůžeš vyvádět, no 200 korun. Když si vzpomeň, já taky nejsem, tady jsem nemohl minulý týden najít občanský průkaz. No, hledal jsem ho asi 14 dní a před týdnem jsem ztratil taky tvůj zapalovač v restauraci, vzpomeň si. Řekla jsi mi něco, no řekla jsi mi, ale já jsem, a včera, to ty ani nevíš, já ti nechal na ulici zaparkovaný vůz, ale ne to, ne tohleto.
0: Nezamčený,
1: no víš, co by to bylo, bratru 40 tisíc, takže 200 korun proti tomu. Co?
0: To je ještě horší, než kdyby si mi nadával.
1: A proč bych ti nadával kvůli mizerným 200 korun? Prosím tě, víš co, už o tom nebudeme mluvit.
0: Tak dobře. Tak už o tom nebudeme mluvit.
1: No.
0: Opravdu. Já o tom musím mluvit.
1: A proč ale?
0: Co pak to nechápeš?
1: Ne, to nechápu.
0: Já jsem toho plná. Celá.
1: Proboha, Evičko, to je nesmysl. Říkám, nejlíbě o tom vůbec nemluvit. Jako by se nic nestalo. No.
0: Tak dobře.
1: No vidíš.
0: Ale já tě znám.
1: Jak to?
0: Ty o tom nebudeš mluvit, víš? Ale uvnitř se budeš žrát.
1: Já a že... Prosím tě, copak jsem primitiv.
0: Seš, miláčku, seš. Jinak jsi tedy ohromně velkorysej tedy. Snažíš se, ale jakmile šlo o peníze, tak jsi vždycky byl strašný primitiv. Ne, počkej, strašný.
1: Prosím, poslušně, já jsem teda primitiv, ale já už nebudu říkat vůbec nic.
0: To je to nejjednodušší. Tak když já se trápím, jo, tak ty budeš mlčet, pít a tvářit se jako vrah. Ovšem pít se nebude.
1: No prosím.
0: Totiž budeš mít před očima pořád ty mizerný 200. Já to poznám. A já budu chodit do koupelny plakat.
1: Prosím tě, Evo, mohla bys mě říct, proč ty všecko takhle dramatizuješ?
0: Já.
1: No jistě, no kdo já, ne. Stalo se něco, říkám, nestalo, co jsme malí děti. Pitomí 200. A ty tady takhle, víš co?
2: Já ti takhle ty 200 vrátím. Ty si myslí, jako že se nic nestalo, že jsi nic nestratila. Utří si slzíčky, usměj se, dej mě puzinku, no a je to. Co je?
0: Ty to děláš schválně.
2: Já? Proč?
0: Ano, ty mě chceš ponížit, abych já si to vyčítala ještě víc.
2: Ježiši.
0: Ano, chceš udělat, jaký jsi velkorysej grant, abych já tak si připadala, jo, jako sociálparazit.
1: Co mám podle tebe teda krutí brko dělat?
0: Nic. Už o to vůbec nemluvím.
1: Tak já jsem říkal, abys mluvil. Dobře, prosím, nebudeme mluvit. Já si vezmu zase ty 200 takhle. Nejen, že nebudu nic mluvit, aby se na mě nemusela ani koukat, tak já jdu.
0: Klidně sedi. Já přece tady můžu zůstat sama všechno všemu v tomhletom stavu. Já můžu být už furt sama. Rozumíš, tak?
1: Prosím, promiň. Já teda nepůjdu nikam, nemusím se jít projít, sednu si tady s tebou a budeme spolu sedět. Co z toho bude mít, to všem nevím.
0: Já taky jedu. Než takhle, Tak to si radši jdi.
1: Co jsem, prosím tě, zase řekl strašného?
0: Nic! Ale ten tón, jakým jsi to řekl!
1: Co? Takže já jsem neřekl nic, ale ten tón ti na to madí? Tak já ti něco povím. Já už toho mám dost. Ty ztratíš peněženku, v ní ztratíš peníze, ale já jsem zase ten špatný. Já jsem ten, který tě ponižuje a který tě ničí život. Že jo?
0: To jsem si mohla myslet, že to takhle dopadne. Hlavně, že o tom nebudeme mluvit, že? Hlavně, že jsme grandi. Hlavně, že to kam jdeš?
1: Do hospody. Na pivo.
0: Jen si klidně jdi a nemusíš se už nikdy vracet. Nikdy. Já tady můžu zůstat.
1: Evo, Miško. Evo, podívej se, co jsem našel.
0: Ježiš, to není
1: pod kostem, ano, přeci mě leží na tvé peněženka. Moment, moment, moment, moment, moment. Jestli tam...
0: No tak, Alfred, tak. No tak.
1: Ale to je go.
0: Ale tak, no tak.
1: Takže ona, kdyby se bývala ztratila portmonka, tak se nestratí 200, ale 5. Takže ono se tady lhalo. Ono se mně šidilo, že jo?
0: Šidilo. No ale ten teátr, co si kolem toho nadělal.
1: Teátr já?
0: Samozřejmě. A neříkala jsem ti to? Jakmile jde o peníze, tak jsi učiněnej primitiv. Ty jeden... Primitive!

Můj táta byl slavný řezník, s dobytkem se obíral. Jeho přání vždycky bylo, bych se taky řezník stal. Dnes porazím vola hračkou, moc už jsem jich porazil. Na porážce i v hospodě, kde jsem častým hostem byl, vola mrsknu mezi oči, to je u mě jenom hec. Řízne sebou jako špalek a neřekne ani švec.

U muziky velmi často přijde také k porážce. Koukali by na ten élend, jak se tužím při rvačce. Sekám všechno kolem sebe, co mě přijde pod ruku. Koho chytnu za frizuru, hned mám hrsti paruku. Na mě nepřijde si žádnej ani s údou militér. Každýho usadím v ráně, se zrvačky jsem aranžér.

0: zárodíčko, ty jsi tomu včera dala. Nebo to bylo předevčírem. Není ono už vlastně dneska, zítra. To je možný. Já se radši zeptám. Hned se to dozvím. Tak, jedna. Ahoj, Anduo, ahoj. Hele, promiň, že tě vyrušu. Je dneska čtvrtek nebo pátek? Sobota, ale prosím, to je vyloučený. Vždyť Karel se má z lázní vrátit v pátek, to už by tady od včerejška musel být. A, jo, jestli ho nemám zastlanýho, to teda nemám. Někdo odemyká, tak to bude pátek. Holka, tady dojde k tragedii, no nazdar. No tak to už mi nepomůžeš, to ne.
1: Co?
2: To Karlínku.
1: Moment, co, kde to přišel?
2: Já povídám, tady, už je tady.
1: Já myslím, že jsi říkala Freddy, tady, zavři oči,
2: dívej se, já mám pro tebe překvapení.
1: Nebože, když já se nedívám, já nevidím.
2: No to nevadí, počkej, lužičkou druhou.
1: Jaký pan mě připravila, lužička připravila, pořád si nebohu do hlavy o něco.
2: Já mám nápad, Karlínku, no? My půjdeme na večeři.
1: Ale prosím, já něco usuchtím, tady já se malinko převlíknu, poholím se a ujám se z kýpečky.
2: Já mám nápad, my půjdeme na játýrka, dáme si šampus.
1: Dáme si šampaňský.
2: Šampus, ne. Já jsem chtěla malovat. A oni povídali.
1: Proto ty jsi mě. Nic. No. Žádný játýrka. Žádný. No. To není možné.
2: Hrozný, Karle, já jsem bez tebe taková nemožná. Já ani nevím, kde která věcička patří, víš. Kytičky, já jsem zalévala denně. Karle,
1: ty jsi zalévala vermutem?
2: No dovol, jak byste tam...
1: Já z toho cítím
2: vermut.
1: Tyhle chuť se vlašský salát, tamhle přesiní vyholenej kaktus, co jsi tady dělala?
2: Já to uklidím, to...
1: Co je tohleto?
2: No co by to byla pánev?
1: No možná byla pánev. Teď jsou tam připálený vajíčka, v tom je zapečený můj krtáček na zuby. Co jsi tady
2: dělala? Já jsem
1: chtěla
2: původně asi dělat
1: chlupatýk
2: na
1: vilky. A co ty flašky tady? Co je plno flašek? Co to znamená tohleto? Ještě komu netypizovaně. Jsem ti říkal, ber jedně a řekli jsou na zálohu. Potom je vyměníš, nakoupíš česnek, plasnice, tohleto. No tak mluv!
2: Já ti to řeknu. Včera přišel holky a přinesli...
1: No, přinesli prázdný flašky, ano, to ti tak já...
2: Ne, to byly ještě plný, Karel. To byly plný.
1: To je ohromný. Jak si to říkáš, ano? Když já vytáhne paty a košky mají brejt. No, pitomec. Já tam neupím vlázních. Pokrk v bahně. Prostě na sebe nemyslím, na svý zdraví. Ne, myslím, jak tady ještě žiješ. Co jíš? Jestli nemáš každý z té hospodské staří žaludek. Já, pitomec, a neužil jsem si ani tohle. Mohl jsem si užít.
2: Jo?
1: Mohl jsem. Dožila jsem tak starý, že bych nemohl.
2: Ale ne, Karlí.
1: Na předschodu vydlela krásná operní pěvkyně.
2: Jo.
1: To ona teda ztratila už hlas, ale figurem zůstane. A já ne, ne, paní ne. Já báhno.
2: Karlí, já bych taky malinko.
1: Ježiši, Maria Myšle.
2: Jaký Myšle?
1: Žádný Myšle. Ale moje šandy zapršený v šunkoflech. Co to má znamená v tohleto?
2: No to já nevím. Teď sám moc dobře víš, že já ani nevím, jak se šunkofleky vaří.
1: Aha, právě proto. Protože šunkofleky se pečou. Jak jeho celou starý měl, jaký ti pečou ty šunkofleky. To se mu to peče v cizí troubě, s cizíma flekama, s mýma šandama. Mluvky, ty...
2: No to bylo, tedy já ti řeknu, já od prvního dne jsem umazávala vidět čárku po čárce.
1: Tady žádný čárky nevidím.
2: Když tam nejsou, když ty přijel, jsou všechny umazány.
1: Co chtěla mi s tím, co jsi umazávala ty čárky?
2: To ti klidně můžu říct.
1: A to mě řekni, to mě zajímá.
2: To ti řeknu, a to
1: ti
2: no, pondělí jsem odjel. No, prosím, a to já jsem byla u zubaře. V úterý no, kroupy.
1: To mi nepovídej, ty kroupy nejíš.
2: Padaly takovýhle. Veliký, jako holubí vejce. Padaly a mraz. Vedle zelináři na zahradě umrz ten. No jo, se ho pořád.
0: Ale prosím tebe.
2: Foxteriér.
1: No a co má být?
2: Je tě málo.
1: Co mi dýanský
2: bůh? To byl. No a potom přišli holky.
0: Pak mi dělej si pohodlíčko.
1: Herberg jako v tanku. No to by se musel tady najít tom Herbergu někde.
2: Nožičky.
1: Člověk jenom vítáhne pak z bajhá.
2: Skoro na své místě.
1: Kdyby to zůstalo aspoň tak, jak to měl.
2: Druhou nožičku.
1: Dej mi pokoj, prosím.
2: A pak... Co? Co je zase?
3: Moment.
1: Je. Pravíš? Já z toho skoro vypadávám. Už mě rozšlapal, bačkoli skoro odpočí se. Nezupíš, to byly holky.
2: Kadinku, teď to vidím. Ty si nám zhubnul, kajdek nám zhubnul. I ta nozička je taková majníkatá.
1: Já jsem nám zhubnul, ano. To je zajímavé, když jsem odjížděl, jsem vážil vody někýla víc. Nevříkej mě, že zhubne noha.
2: Nejdřív zeště mě. A já ti to řeknu všechno. Karle, včera tady slavila Andula svátek, ať to víš.
1: No, a takhle to. Kolik jí bylo? Taníře.
2: Povídám svátek.
1: No, pardon, svátek, já už ani neposlím. Počkej, svátek?
2: No, svátek.
1: Svatá Anna, hladno z rána, no, to se říká v červenci. A je prosinec.
2: Víš, já jsem si říkala hned od začátku, že měla narozeniny.
1: No, tak vidíš.
2: Potom přišla Kráša a Věra vošmicula a já tam holky. Prosím vás, holky, já to tady mám uklízení. Já to tady
1: ani nepovídej! Ty soč, aby mě to... Tohle...
2: Ty jsi nerošil.
1: Kolik já jsem ti říkal, abyš tyhle ty čísla nebrala k nám do bytu.
2: No.
1: Proč se tady plazím po zemi, aby se z ní dalo jíst? Proč šmejdím pořád po nábytku? Proč pořád upasuju ty tyhle ty, abyš sem tahla tyhle ty ty? Chovi, jedna je rozvedená, druhá ještě není vdaná. A hlavně, vy jste říkali, nevečer, to mě nechtěl říct. Denně číhávají u chlapeckého internátu, když vejkačkama necudí jedný a tím, já jsem to zvedl.
2: Ale jak se to těžko odříká, tak vám navštěvat. Já to neumím.
1: Protože tě každý utáhne navaženou nudli. Protože jsou ti tvý kamarádky milejší než já.
2: To ne.
1: Zůfaším vstupuju a všecko. Tohle to já pitomec, já vládník, nic neužil, jenom ty procedury, mě už bylo zle z toho bána. A večer, když jsem měl volno, jsem chodil akorát s docentem Kratochvílem. Opět zabedněna, jsme se rozptilovali dámu, to jsem z toho, to jsou lázně.
2: S jakou dámou?
1: Naša
2: No, tak podívej se. Co jsme si, to jsme si, jo? Ty jsi se po večerech rozptyloval s dámou, já jsem zase hod nestačila uklidit. No, tak ty to dáme do pořádku. Já ti pomůžu, ty se v tom vyznáš.
1: Já jsem nečekal nějaký zázrak. Ale aspoň si čekáš, že nejde to... Co? To rozumíte mi.
4: Cvíkr.
2: Co by to bylo? Cvíkr?
1: To já vím taky, že cvíkr. Ale čí?
2: To není tvůj?
1: Ne, já si na všechny svý věci vyšívám, mamo. Mimo to vidím, jak ostříš. A ty jsi taky do dneška nepotřebovala brýle. Či to je cvikr?
2: Teď jsem si vzpomněl. Jak pak ne? Kde ono to bylo? Minulej, ano, minulej čtvrtek. Najednou mi zeslá vzrak, koukám.
1: Rolinko, hele, nasad si ten cvikr.
2: Dobře, to já odnosím pořádek, proč bych...
1: Obráceně.
2: Ale vidím i tak.
1: Na světě cvíka. Tady mi někde.
2: Co by se ne?
1: Bez přípravy, nepřemýšlet. Sednout, nekoukat pod cvíkem a čteme. Raz, dva, jedeme.
2: Tupy, tupy, houštiny, letí jelen z mítiny. Na jelínku pod kasada sedí sobě lesní pada. Ještě dál?
1: No, ještě kouze.
2: A povídá. Tomane, Tomane. Snad se ti nic nestane.
1: Stačí. Odpust, já tě podezřívám. Ale mohla si skoupit brýle, když tohle ti vůbec nesluší. Agáta Christy. Tohle to je konec. Ty si mi budeš učit dělat pitomce na to všecko, ty myslíš, že jsem kuchyň, že jsem nadřezem, když jsem dále pravilně, že jsem tak pitomý, že nepoznám Agátu Christy od našeho klasíka milovního.
2: Tak to vidíš, jak mě slábne zraky a už...
1: Tohle to je konec, já víš, co udělám, já si vezmu pěkně svý věci, svůj kufr a půjdu k tatínkovi.
2: Já jsem teď tak bezmocná v tom, kde nemůžeš dýchat, když nevidím.
0: Ježišmarja, já už ani neslyším. Rozsviť.
1: Takže ty si z toho už nemůžeš dělat legraci, tě ještě z toho lepšího můžeš dělat prašku. Tak to teda ne. To teda ne. Já hlava skopová, že já jsem si nechal od maminka a od tatínky poradit, když mi říkal, abych si tě nebral.
2: Nebral, říkal, jo.
1: Vy zase nic neměli. Furt rozestavěný barák, pak se ještě zjistil, že to byl strýčkův. A já jsem si měl vzít, jak říká tatínek, docentku Melanii Babickou.
2: Prosím tebe, ty jsi sám říkal, že si hlavně duševně nerozumíte, ona držela furt redukční dietu.
1: Co máš ležího? Duše v dietu.
2: Je taky špatně
1: stvá. Ona by ty diety nechala, kdyby okusila moji svíčkovou, to už nech na mě.
2: Aha, čím asi tak? Jich měla vyndavací zuby.
1: No tak tohle už je vrchol, to chce říct, že moje svíčková je tak tvrdá, že se nedá pokousat. To si neměla říkat.
2: To já jsem ho neřekla, to si řekl ty. To si řekl.
1: Já ti něco povím, ať už je to jak chce. Mě všecky ženský můžou být ukradené.
2: Správně.
1: I Melanie Babická mě už je ukradená. Všecky ženský, protože všecky ženský jsou stejný. Ačkoliv ne. Julinka ne.
0: Jaká Julinka?
1: Sestra Julinka ne. Sestra Julinka mývala zoubky jako krůtičky. Mbe, jako ty slibice, takový ty čiškovaný, jako perličky. Vždycky mě poplácávala bahnem. Taková pane inženýre.
2: A budu povídat pane inženýre.
1: No, pak mě poznáš, co někdo, prosím tě.
0: Bohně.
1: Báno je báno. Pane inženýre, u mě připadáte na to sousoší. Bivuje s kancem. Kočka
0: vytářený. Já vytářený a který ho asi z nich myslela.
1: Oba.
2: Je. To je už tak nespravedlivý, protože já tady sedím, píšu celý ty dny.
0: Už to ty nepochopíš, páčná, já pracuju hlavu.
1: Nezačínej zase s tím letím, ne, já to nepochopím.
2: Já to nepochopím,
1: protože já nemám vzdělání. Já jsem celý den úškovku, já jsem takhle hlubý a pak, že to nepochopím, tady to tříš márání. To nemůžu pochopit, to já nepochopím. Přijďte večer nemůžu, protože se mi vrátí manžel, ne, to já... Já to nemůžu, protože se mi vrátí manžel. Co to je?
0: Kdo to psal?
1: To by mě právě zajímalo, kdo to psal. Buď tak na, vezmi si ty svý tlustý brejničky a podívej se.
0: Já nevím.
1: Kdo pak to asi tak psal, když je to tvoje písmo?
0: Já.
2: Ano, já. Já? Ovšem, to je vytrženo ze souvislosti, protože tam chybí začátek.
1: Ale původně... konec! Ten udělám já sám. A raz, a dva, a deset.
2: A tři, a čtyři. A já ti jedno řeknu. A já už tohohle toho všeho mám až na krk.
1: Ještě přič.
2: Jen si ty k tatínkovi. Jdi se k tatínkovi, tak.
1: Co? Ty mě posíláš tatínkovi?
2: Sama, ano.
1: Ty mě posíláš tatínkovi?
2: Ano.
1: Mimo tatínkovi?
2: Mimo tatínkovi.
1: Pokud víš, že už je 14 dní mimo pravu a já nemám od týho píku klíč, to se vám někde nacházela po ulici.
2: Mě nedojmeš. Vem si svý saky.
0: Ačkoliv tady ty nikdy nic nepatřilo. Ty jsi přišel, měl jsi akorát trenýrky, sandmerku a kružítko.
1: A co ta tatíková historická skříň?
0: Historická, jo.
2: To si klidně můžeš vzít u tatínkovou skříň.
1: Neurážím.
2: Protože do ní, když se kopne, tak vypadne kilo červotočů.
0: Jo, jaký červotoč.
3: Dobrý den.
1: Moment. Co se tam dělá v té naší skříni?
3: Já tady hledám takový malej aluminiový klíček, když dovolíte.
1: Co říká, ne?
3: Aluminiový klíček, vypad mi.
1: Hliníkový klíček?
3: Hliníkový? To taky, ale tenhle ten byl aluminiový.
1: No, počkejte, vy jste ho ztratil u nás v skříni?
3: Ne, před barákem, ale ona je tam strašná zima, tady je příjemně, teplejc, nashledanou.
1: Rozumíš tomu?
0: Ne.
4: co už dneska si ty lidi nedovolej víc.
2: A my bychom se tady pajdlovali s takovejma prkotinama a úplně cizí člověk, neznámej, by nám býval málem vykrat skříň.
5: To a smrkaj, kdo se hrabe.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: tam jsou moje koreně.
1: Kde našel jsem cit?
0: Lásku i zmierenie. Kde národ můj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore
2: i prekonať pády.
0: Tam jsou moje koreň. Kde matkina neha a otcova múdrosť všetko zlé zaženie. Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
2: Tam moja duša zaspí.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Grill, oheň a skvělá atmosféra. Hodonín na grilu je zpět. V sobotu 16. května od 10 hodin na Masarykově náměstí. Dorazí i známý kuchař Michal Hugo Hromas s vlastní pecí a pořádnou show. Čekají vás grilované speciality, street food i lokální dobroty. Zahrají Aneška Binková, Dolls in the Factory a hodonínská kapela Yama. Přijďte si užít den plný chutí, hudby a pohody. Hodonín na grilu. Buďte u toho.
0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Přijeďte si vychutnat 59. ročník historicky nejstarší vinařské události u nás i ve světě. Valtické vinné trhy startují už v pátek 8. května a pokračují až do sobotních nočních hodin. Těšte se na špičková vína z celého světa, doprovodný program s cymbálovou muzikou nebo sobotní koncert kapely The Teachers. Valtické vinné trhy, to je Wimbledon mezi výstavami. Takže od pátku 8. května.
0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zase vidíme měsíčku ještě dnes. Však už nesvítí vod, nebudeš, nebudeš.
1: Rádio Jich Cymbálka, Rádio Jižní Moravy.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: V sobotu 9. května ožijí Dolní Bojanovice hudbou i skvělým jídlem. Bojanovský festival hudby a jídla startuje ve 14 hodin. Těšit se můžete na kapelu Queenie i Sebastiana. Přijďte si užít den plný chutí, muziky a zábavy pro celou rodinu. Děti do 15 let mají vstup zdarma. Více informací na www.dolnibojanovice.cz.
2: Zveme vás na Valtické vinné trhy. Od pátku 8. do soboty 9. května se můžete ve Valticích těšit na špičková vína, bohatý doprovodný program, cymbálky, koncert kapely The Teachers a dražbu archivních šampionů. Valtické vinné trhy, to je Wimbledon mezi výstavami. Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice vás zve na Velkopavlovický gulášfest, který se koná v sobotu 9. května. Kulinářská bitva o nejlepší guláš začíná v 9:30 dopoledne na nádvoří Ekocentra Trkmanka. Přijďte fandit, nasávat vůně, ochutnávat bavice a také jako laická porota hodnotit a vybrat ten nejlepší tým. Více informací na www.ekocentrum-trkmanka.com. 71. ročník tradičních národopisných slavností Podluží v písni a tanci se uskuteční v Trdonicích ve dnech 5. až 7. června. Tento významný folklorní festival, jeden z nejstarších v regionu, nabídne bohatý program plný lidové hudby, tance, krojů, přehlídku řemesel a ochutnávky místních vín. Nebudou chybět ani soutěže ve zpěvu, tanci a ostárka Podluží. Podrobný program a další informace najdete na www.tvrdonice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Grill, oheň a skvělá atmosféra. Hodonín na grilu je zpět. V sobotu 16. května od 10 hodin na Masarykově náměstí. Dorazí i známý kuchař Michal Hugo Hromas s vlastní pecí a pořádnou show. Čekají vás grilované speciality, street food i lokální dobroty. Zahrají Aneška Binková, Dolls in the Factory a hodonínská kapela Yama. Přijďte si užít den plný chutí, hudby a pohody. Hodonín na grilu. Buďte u toho.
0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Grill, oheň a skvělá atmosféra. Hodonín na grilu je zpět. V sobotu 16. května od 10 hodin na Masarykově náměstí. Dorazí i známý kuchař Michal Hugo Hromas s vlastní pecí a pořádnou show. Čekají vás grilované speciality, street food i lokální dobroty. Zahrají Aneška Binková, Dolls in the Factory a hodonínská kapela Yama. Přijďte si užít den plný chutí, hudby a pohody. Hodonín na grilu. Buďte u toho.
0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: V sobotu 9. května ožijí Dolní Bojanovice hudbou i skvělým jídlem. Bojanovský festival hudby a jídla startuje ve 14 hodin. Těšit se můžete na kapelu Queenie i Sebastiana. Přijďte si užít den plný chutí, muziky a zábavy pro celou rodinu. Děti do 15 let mají vstup zdarma. Více informací na www.dolnibojanovice.cz.
2: Zveme vás na Valtické vinné trhy. Od pátku 8. do soboty 9. května se můžete ve Valticích těšit na špičková vína, bohatý doprovodný program, cymbálky, koncert kapely The Teachers a dražbu archivních šampionů. Valtické vinné trhy, to je Wimbledon mezi výstavami. Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice vás zve na Velkopavlovický gulášfest, který se koná v sobotu 9. května. Kulinářská bitva o nejlepší guláš začíná v 9:30 dopoledne na nádvoří Ekocentra Trkmanka. Přijďte fandit, nasávat vůně, ochutnávat, bavit se a také jako laická porota hodnotit a vybrat ten nejlepší tým. Více informací na www.ekocentrum-trkmanka.com. 71. ročník tradičních národopisných slavností Podluží v písni a tanci se uskuteční v Trnonicích ve dnech 5. až 7. června. Tento významný folklorní festival, jeden z nejstarších v regionu, nabídne bohatý program plný lidové hudby, tance, krojů, přehlídku řemesel a ochutnávky místních vín. Nebudou chybět ani soutěže ve zpěvu, tanci a ostárka Podluží. Podrobný program a další informace najdete na www.tvrdonice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Přijeďte si vychutnat 59. ročník historicky nejstarší vinařské události u nás i ve světě. Valtické vinné trhy startují už v pátek 8. května a pokračují až do sobotních nočních hodin. Těšte se na špičková vína z celého světa, doprovodný program s cymbálovou muzikou nebo sobotní koncert kapely The Teachers. Valtické vinné trhy, to je Wimbledon mezi výstavami. Takže od pátku 8. května.
0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Jihem za vínem. Na rádiu Jih.
1: I pro tento týden tady mám pro vás spoustu pozvánek na vinařské akce, taky výsledky soutěže Grand Prix Vinex i Hustopečská pečeť. A taky se podíváme ještě na dobré důvody, proč se účastnit letošních váčických vinných trhů. Já jsem Rastino Janovíček, jsem blázen do vína a i když pro tentokrát trochu hlasově zdravotně indisponovaný, věřím, že vy jste v pořádku, tak si udělejte pohodu, za chviličku začneme. Přeji prima poslech.
0: S Jihem za vínem a Rastino Janovíček. V premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na rádiu Jih. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinazmoravyacech.cz Rádio Jih Cymbálka. Cymbálka.

0: Jirkem Zavínem na Rádiu Jih.
1: No a začínáme ve Valtici, kde tento týden v pátek a v sobotu startuje další ročník valtických vinných trhů. Ostatně o nich jsme si už tady povídali minule. A teď jenom pro shrnutí, David Šťastný a jeho dobré důvody, proč se do Valtic podívat i letos.
2: Valtické vinné trhy nejsou jen Wimbledon mezi výstavami, ale je to skutečně svátek vína. Je to svátek pro všechny milovníky, kteří si chtějí ochutnat a vybrat v letošním roce z více než 770 vzorků vína. Na co se mají těšit, tahle ta vína byla odborně přechutnána v komisích, bylo uděleno 15 platinových medailí a 76 velkých zlatých medailí, to znamená vína, která dosáhly více než 90 bodů. Tradičně valtické vinné trhy bývají v reprezentativních prostorách zámecké konírny a jízdárny a bývá i hezky, takže i na zámeckém dvoře, takže určitě přijďte si užít nádhernou atmosféru.
0: S Jihem za vínem a Rastíno Janovíček na Rádiu Jih.

0: oblasti zazářila přímo domácí hustopečská vína. Vítězné sošky si odneslo vinařství Starý vrch za Riesling Rýnský, vinařství Aurora za Riesling Vlašský a první vinařská za odrůdu André. Mezi další šampiony kategorii se zařadila i vinařství Rytopeky, Kněžíhora, Baloun a taky Josef Dufek. Paralelní zahrádkářský koš z 307 vzorky ovládli Zdeněk Hurta s Radkem Maněřičem, kteří získali cenu starostky za nejlepší Wörtlin a vinařství Jurák a syn za nejlepší Frankovku. Odborníky zaujal i nadějný kříženec Sevar. A ještě jedna zpráva z této soutěže. Pro příští rok se chystá výrazná modernizace celého konceptu soutěže. Tak jsem zvědavý a výhercům gratulujeme.
1: S Jihem za vínem a Rastíno Janovíček na Rádiu Jih.

0: S jihem za vínem. Na rádiu Jih.
1: Letošní už 33. ročník mezinárodní prestižní soutěže Grand Prix Vinex přinesl i mimořádná čísla. Odborná komise ve Valticích hodnotila celkem 897 vzorků z 10 zemí světa. Dominovalo domácí Česko ze 775 víny, následovalo pak Slovensko, Rakousko a Polsko, ale v konkurenci se nestratili ani vzorky z Francie anebo Itálie. O vysoké kvalitě svědčí 58 udělených velkých zlatých medailí za hodnocení nad 92 bodů. Absolutním šampionem se stalo vinařství Volařík s vrchlínským zeleným 24 Stratě Železná. No a toto víno, které je školené v betonových tancích, respektive v betonovém bajíčku, získalo i titul pro svoji unikátní mineralitu a opulentnost. Mimochodem, toto vinařství si odnáší i cenu za nejlepší kolekci a národního vítěze. Mezi další hvězdy ročníku patří například i Bohemiasek, to je jejich prestiž Brit 2022, dosáhl nejvyššího hodnocení 95 bodů. A taky víno Hruška, které zvítězilo v kategorii pivy odrůd s Hiberdalem Organic Collection. No a pokud vás láká si všechna tato vína pěkně pohromadě v klidu ochutnat, tak se nabízí slavnostní vyhlášení a veřejná degustace těchto vín ve čtvrtek 28. května v Mendlově Skleníku v Brně.
0: S jihem za vínem. A Rastíno Janovíček na Rádio Jih. Rádio Jih Cymbálka. Cymbálka.

0: Jihem za vínem na Rádiu Jih.
1: A přátelé, ještě pravidelný pohled do kalendáře, aby bylo jasno, co s načatým víkendem, navíc je prodloužený, tak si pište, kam si můžete naplánovat vaše výlety s přáteli, za dobrým vínem, třeba i přímo k vinařům. Takže jsou to Dolní Dunajovice, Hovorany, Kurdějov, Mikulčice, Mikulov, Moravská Nová Ves, Moravský Písek, Násedlovice, Nový Šaldorf, Sedlešovice, Pavlov, Popice, Staré Město, Sudoměřice, Šatov, Uherské Hradiště, Váltice, Velké Bílovice, Vrbice, Vrbovec, Zaječí a Znojmo. Ostatně více se dozvíte na portále vinazmoravivinazcech.cz. A já se za vámi těším zase příště, do té doby se mi mějte moc hezky, buďte zdraví, ať můžete pít moravské víno. Dobře vám radím. Váš Rastíno Janovíno.
0: S Jihem za vínem. Za vínem. A Rastíno Janovíček. V premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na Rádiu Jih. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinazmoravyacech.cz

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Grill, oheň a skvělá atmosféra. Hodonín na grilu je zpět. V sobotu 16. května od 10 hodin na Masarykově náměstí. Dorazí i známý kuchař Michal Hugo Hromas s vlastní pecí a pořádnou show. Čekají vás grilované speciality, street food i lokální dobroty. Zahrají Aneška Binková, Dolls in the Factory a hodonínská kapela Yama. Přijďte si užít den plný chutí, hudby a pohody. Hodonín na grilu. Buďte u toho.
0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: V sobotu 9. května ožijí Dolní Bojanovice hudbou i skvělým jídlem. Bojanovský festival hudby a jídla startuje.

0: Je ve 14 hodin. Těšit se můžete na kapelu Queenie i Sebastiana. Přijďte si užít den plný chutí, muziky a zábavy pro celou rodinu. Děti do 15 let mají vstup zdarma. Více informací na www.dolnibojanovice.cz.
1: Zveme vás na Valtické vinné trhy. Od pátku 8. do soboty 9. května se můžete ve Valticích těšit na špičková vína, bohatý doprovodný program, cymbálky, koncert kapely The Teachers a dražbu archivních šampionů. Valtické vinné trhy, to je Wimbledon mezi výstavami. Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice vás zve na Velkopavlovický gulášfest, který se koná v sobotu 9. května. Kulinářská bitva o nejlepší guláš začíná v 9:30 dopoledne na nádvoří Ekocentra Trkmanka. Přijďte fandit, nasávat vůně, ochutnávat, bavit se a také jako laická porota hodnotit a vybrat ten nejlepší tým. Více informací na www.ekocentrum-trkmanka.cz. 71. ročník tradičních národopisných slavností Podluží v písni a tanci se uskuteční v Trdonicích ve dnech 5. až 7. června. Tento významný folklorní festival, jeden z nejstarších v regionu, nabídne bohatý program plný lidové hudby, tance, krojů, přehlídku řemesel a ochutnávky místních vín. Nebudou chybět ani soutěže ve zpěvu, tanci a ostárka Podluží. Podrobný program a další informace najdete na www.tvrdonice.cz.
2: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Přijeďte si vychutnat 59. ročník historicky nejstarší vinařské události u nás i ve světě. Valtické vinné trhy startují už v pátek 8. května a pokračují až do sobotních nočních hodin. Těšte se na špičková vína z celého světa, doprovodný program s cymbálovou muzikou nebo sobotní koncert kapely The Teachers. Valtické vinné trhy, to je Wimbledon mezi výstavami. Takže od pátku 8. května.
0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Přijeďte si vychutnat 59. ročník historicky nejstarší vinařské události u nás i ve světě. Valtické vinné trhy startují už v pátek 8. května a pokračují až do sobotních nočních hodin. Těšte se na špičková vína z celého světa, doprovodný program s cymbálovou muzikou nebo sobotní koncert kapely The Teachers. Valtické vinné trhy, to je Wimbledon mezi výstavami. Takže od pátku 8. května.
0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: V sobotu 9. května ožijí Dolní Bojanovice hudbou i skvělým jídlem. Bojanovský festival hudby a jídla startuje ve 14 hodin. Těšit se můžete na kapelu Queenie i Sebastiana. Přijďte si užít den plný chutí, muziky a zábavy pro celou rodinu. Děti do 15 let mají vstup zdarma. Více informací na www.dolnibojanovice.cz.
2: Zveme vás na Valtické vinné trhy. Od pátku 8. do soboty 9. května se můžete ve Valticích těšit na špičková vína, bohatý doprovodný program, cymbálky, koncert kapely The Teachers a dražbu archivních šampionů. Valtické vinné trhy, to je Wimbledon mezi výstavami. Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice vás zve na Velkopavlovický gulášfest, který se koná v sobotu 9. května. Kulinářská bitva o nejlepší guláš začíná v 9:30 dopoledne na nádvoří Ekocentra Trkmanka. Přijďte fandit, nasávat vůně, ochutnávat, bavit se a také jako laická porota hodnotit a vybrat ten nejlepší tým. Více informací na www.ekocentrum-trkmanka.com. 71. ročník tradičních národopisných slavností Podluží v písni a tanci se uskuteční v Trdonicích ve dnech 5. až 7. června. Tento významný folklorní festival, jeden z nejstarších v regionu, nabídne bohatý program plný lidové hudby, tance, krojů, přehlídku řemesel a ochutnávky místních vín. Nebudou chybět ani soutěže ve zpěvu, tanci a ostárka Podluží. Podrobný program a další informace najdete na www.tvrdonice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Grill, oheň a skvělá atmosféra. Hodonín na grilu je zpět. V sobotu 16. května od 10 hodin na Masarykově náměstí. Dorazí i známý kuchař Michal Hugo Hromas s vlastní pecí a pořádnou show. Čekají vás grilované speciality, street food i lokální dobroty. Zahrají Aneška Pinková, Dolls in the Factory a hodonínská kapela Yama. Přijďte si užít den plný chutí, hudby a pohody. Hodonín na grilu. Buďte u toho.
0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Na Rádiu Jih Cymbálka máme rádi dechovku. A pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Grill, oheň a skvělá atmosféra. Hodonín na grilu je zpět. V sobotu 16. května od 10 hodin na Masarykově náměstí. Dorazí i známý kuchař Michal Hugo Hromas s vlastní pecí a pořádnou show. Čekají vás grilované speciality, street food i lokální dobroty. Zahrají Aneška Binková, Dolls in the Factory a hodonínská kapela Yama. Přijďte si užít den plný chutí, hudby a pohody. Hodonín na grilu. Buďte u toho.
0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jich Cymbálka. Vinařský dům Dubňany a Zbyněk Kopeček uvádí Vinařovo okénko. Dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře.
1: Dobrý den, od mikrofonu Rádia Jich přeje Zbyněk Kopeček. Konečně se na nás usmívá sluníčko a ani ranní teploty nejsou tak nepříjemné jako v minulém týdnu. Jen je škoda, že doposud nezapršelo. Půda je opravdu velmi vyprahlá a tvrdá, takže i sázení, dosazování rytí, jiné práce s půdou nám dávají opravdu zabrat. Ale ať chceme či ne, příroda funguje a my jí musíme pomoci. I proto jsme ve Vinařském domě přichystali pro naše zahrádkáře a pěstitele, tedy hlavně pro vás dámy, komplexní balíčky přípravků, které jsou zapotřebí po celý rok. Cena balíčku je akční a jednotlivé produkty tak vyjdou laciněji, než kdybyste si je kupovali samostatně. Tak například balíček s názvem Réva. V jedné sadě najdete jak hnojiva, tak přípravky na ošetření proti škůdcům, tak smáčidlo na lepší aplikaci všech součástí balíčku. V tuto dobu je velmi aktuální sada s názvem Kompletní péče o rajčata a papriky. Tato sada se skládá z několika výborných přípravků, které ochrání plody proti plísni, hnojivo zesílí jejich odolnost a výživa pomůže budoucím plodům v jejich síle a mohutnosti. Dámy a pánové, kteří pěstují růže a podobné květiny, určitě uvítají soupravu s názvem Růže v plné kráse. I tato sada obsahuje jak hnojiva, tak i přípravky zabraňující škůdcům parazitovat na těchto nádherných květinách, ale i smáčidlo podporující účinnost všech přípravků. Velmi úspěšná, zejména v dnešní době, kdy si chceme bylinky pěstovat sami na zahrádce nebo vyvýšeném záhonku, je sada vynikajících pomocníků s názvem Bylinková zahrada od semínka. Najdete v ní základní semínka bylin, které se používají v kuchyni, jako je zelenolistá a červenolistá bazalka, kopr, koriandr, anýs, tymián, máta nebo nenahraditelná pažitka. K tomu samozřejmě výživa, hnojiva, určené pro tento typ rostlin, stejně jako biopřípravky na jejich ochranu. Další sady pro růst a ochranu již svým názvem napoví, jak je můžete využít. Třeba zdravé pokojovky, nebo silný růst a bohatá úroda, anebo ono nám to něco žere. Téměř zoufalý název sady spolehlivých přípravků na ochranu rostlin snad ani nemusím popisovat. No a na závěr jedna dobrá zpráva. Podařilo se nám navázat spolupráci se špičkovým italským pěstitelem sazenic. Jeho produkty jako rajčata, papriky, jahody, byliny, květiny a další zelené poklady začneme nabízet už příští týden. Na rozdíl od některých našich producentů jsou daleko bohatější na listy, silnější v kořenech a zdravé. Moje paní už se těší, jak je bude sadit, no já moc ne, protože je musím potom zalévat. Ale naše rajčata jsou prostě nenahraditelná. Od mikrofonu Rádia Jich přeje hezký den Zbyněk Kopeček, Vinařský dům Dubňany.
0: Vinařovo okénko na Rádiu Jich. To jsou dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře. Od Zbyňka Kopečka z Vinařského domu v Dubňanech. www.vinařskydom.cz. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Rádio Jich Cymbálka.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: V sobotu 9. května ožijí Dolní Bojanovice hudbou i skvělým jídlem. Bojanovský festival hudby a jídla startuje ve 14 hodin. Těšit se můžete na kapelu Queenie i Sebastiana. Přijďte si užít den plný chutí, muziky a zábavy pro celou rodinu. Děti do 15 let mají vstup zdarma. Více informací na www.dolnibojanovice.cz.
2: Zveme vás na Valtické vinné trhy. Od pátku 8. do soboty 9. května se můžete ve Valticích těšit na špičková vína, bohatý doprovodný program, cymbálky, koncert kapely The Teachers a dražbu archivních šampionů. Valtické vinné trhy, to je Wimbledon mezi výstavami. Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice vás zve na Velkopavlovický gulášfest, který se koná v sobotu 9. května. Kulinářská bitva o nejlepší guláš začíná v 9:30 dopoledne na nádvoří Ekocentra Trkmanka. Přijďte fandit, nasávat vůně, ochutnávat, bavit se a také jako laická porota hodnotit a vybrat ten nejlepší tým. Více informací na www.ekocentrum-trkmanka.com. 71. ročník tradičních národopisných slavností Podluží v písni a tanci se uskuteční v Trdonicích ve dnech 5. až 7. června. Tento významný folklorní festival, jeden z nejstarších v regionu, nabídne bohatý program plný lidové hudby, tance, krojů, přehlídku řemesel a ochutnávky místních vín. Nebudou chybět ani soutěže ve zpěvu, tanci a ostárka Podluží. Podrobný program a další informace najdete na www.tvrdonice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Přijeďte si vychutnat 59. ročník historicky nejstarší vinařské události u nás i ve světě. Valtické vinné trhy startují už v pátek 8. května a pokračují až do sobotních nočních hodin. Těšte se na špičková vína z celého světa, doprovodný program s cymbálovou muzikou nebo sobotní koncert kapely The Teachers. Valtické vinné trhy, to je Wimbledon mezi výstavami. Takže od pátku 8. května.
0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka.
1: Reš, reš, reš, drobná reš, darmo sa ty malušiška za mnú dreš. Reš, reš, reš, drobňučka,

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Hledáte nevšední zážitek ve městě? Přijďte na komentované procházky Hodonínem. V pátek 29. května od 4:30 odpoledne se můžete vydat na trasu Když ulice vypráví. V sobotu 30. května v 10 hodin je pak připravena procházka s podtitulem Když hřbitov vypráví. Komentované procházky jsou bezplatné. Bližší informace a rezervace nejpozději do 12 hodin den před prohlídkou na telefonním čísle 518 351 437 nebo na e-mailu info@muhodonin.cz.
0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka.
1: Gajdošku, gajdošku, naduj.

0: Rádio Jihcimbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Městy Spolešovice a Polešovičtí vinaři vás srdečně zvou na 9. ročník otevřených sklepů. V sobotu 30. května od 15 hodin bude na Vinařské ulici otevřeno 15 sklepů menších i větších vinařů. Těšit se můžete na bohaté občerstvení a cymbálové muziky Dolňáci a Liša. Více informací na www.polešovice.cz. 71. ročník tradičních národopisných slavností Podluží v písni a tanci se uskuteční v Trdonicích ve dnech 5. až 7. června. Tento významný folklorní festival, jeden z nejstarších v regionu, nabídne bohatý program plný lidové hudby, tance, krojů, přehlídku řemesel a ochutnávky místních vín. Nebudou chybět ani soutěže ve zpěvu, tanci a ostárka Podluží. Podrobný program a další informace najdete na www.tvrdonice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jihcimbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocimbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Grill, oheň a skvělá atmosféra. Hodonín na grilu je zpět. V sobotu 16. května od 10 hodin na Masarykově náměstí. Dorazí i známý kuchař Michal Hugo Hromas s vlastní pecí a pořádnou show. Čekají vás grilované speciality, street food i lokální dobroty. Zahrají Aneška Binková, Dolls in the Factory a hodonínská kapela Yama. Přijďte si užít den plný chutí, hudby a pohody. Hodonín na grilu. Buďte u toho.
0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
1: Kuževovský starek dorubal hájek,

0: Rádio Jich Cymbálka. Hodonínsko 91,4 FM.
1: Obírala mařená do šišek borůvky.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: mě lubí, máma rád, mě lubí.
1: Mě máma rád, máma rád, mě máma rád.
0: Lubí, mě lubí, lubí, mě lubí, lubí.
1: Máma rád, mě máma rád, máma rád.

0: kamarád.
1: Rádio Jih Cymbálka.
2: A když bylo před kostelem

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

se jednou ztratíš, všedi všedních dnů. Nikdy není pozdě začít hrát jinou hru.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jich Cymbálka.
1: Ani jsem si bičíčka nenamazal, ani jsem si šnorečky neprivázal. Ach, kerak, vyjedu po tu horu, odpadl mě bičí.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.